0: Kanzlije dr. Andreas Hanschu z rěč Augusta tež do redakcie katolského posła přišu. Za posłanča krajnoho sejma Elen Jenčec píše jemu poručiva Juze Znač a převodeše jeho. Zobniš taj mjezdruj, zoma časopis mě s předavanými srbskými čišćanými medijemi najvyšší naklad a zo su zajímce loni 7,5 milionov razov na jednotlivé strony pod www.posol.de kliknuli. Tema píše tiež zromadne dživo ze šteľakom Radio PSR a v ním vusované srbské cerkvinské povešče. Redakcia katolského posova je mesačne spříhotuje. Naspomnenia hodne drije, zo je to od mie 2018 Jensa, Mester, Mieser, Stotte, Bussewanje.
1: Mehr Meldungen von den sorbischen Christen in der Lausitz gibt's gleich. Nachlesen könnt ihr alles jetzt schon auf Sorbisch und auf Deutsch auf radiopsr.de/kirchennews.